několik let návrh akademického architekta Teodora Pistoria, hodný urychlené pozornosti. Na 20-metrovém obelisku z umělé hmoty se tyčí štafle. Na jejich vrcholu balancuje poněkud uhrovitý výrostek nejlepší pubertě. V ruce přijímá krabičku syry 0,7 × 1,8 × 2,5 metrů. A jednou sirkou se snaží zapálit štafle. Na obelisku je nápis z ryzího plutonia. Lidstvo.